věděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy.

někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu, někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Tak už ma zlom, búrky ma nalomili. Zlom, zapri sa z celej sily.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, počujeme sa všetci.
2: Dobré ránko, dobré ránko, Nitra.
1: Stojí tu Dominika, stojí tu Tony, oproti Dominike. Áno, je to tak.
2: Áno, oproti Tonymu Dominika.
1: Oproti Tonymu Dominika, funguje to aj naopak.

Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí, z té krásy spod oblaků.

možno v klube vedla, možno cvičí, beha, dáva foto na Insta, možno len tak leží ako ja, možno dostala už prvú pusu od frajera, možno tu práve

Minulý čas môže říct, ja už neplatím. Rád to krát bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra čím.

Ocet tísne časové. Rád bych zústal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrnám.

podezření, že si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

0: Nitrianske rádio 105,4.
1: Už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý